0: Přijdete a chcete podporu? Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
1: Máte snad něco lepšího?
0: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
1: Jo.
0: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
1: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
0: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
1: To beru. Měj vše legálně, nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
2: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
1: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
0: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
2: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
1: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
2: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
3: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. We'll be right back.

tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utkají doma s Jabloncem, výkopě ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Školy v Plzni ani zdaleka nejsou nafukovací a také město musí postupně rozšiřovat. Nové přístavby se dočká třeba 21. základní škola na Slovanech, kde vznikne 9 nových učeben a také sportovní sál se zázemím. Rozšíří se také kapacita školní jídelny. Stavba potrvá ještě 2 roky a škola během ní zůstane v provozu. A ještě se podíváme taky na to, jak vypadá dnešní předpověď počasí. Na středu nám pro západní Čechy slibuje většinou oblačno a přechodně i polojasno. Na teploměrech dneska odpoledne naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak, jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionů na Hitrádiu 6 hodin 6 minut. Krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma, nebo co
0: no, tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do první třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl. Tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, ježiš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, ten můj kornout. Jo, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vibili si na to a tancovali, žádná piškotejka, ale osmdesátky, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý. Co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na gympl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlí, takže můžeš říct, že tam normálně včera byl, jo.
2: A ty dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, aha, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Alfa Ben, hezké ráno. Baby,

0: Sloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, tohle je Sia. Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
1: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
0: Tak jdeme na to. David Jacler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
1: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
0: Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
1: Sváťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
0: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
1: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
0: Petr Brno slavil jsem na rosky.
1: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
0: Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
1: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
0: Marek Kladno přestěhoval se, hezký.
1: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
0: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
1: Hodně narozenin.
2: Takových aktivit, první den v práci,
0: to jo.
2: Dítě poprvé ve škole.
0: Narozeniny.
1: Stěhování, no. Výročí.
0: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
1: Jo, jako jasně, jako že jsme se oddechli přes ten den a pak večer rodiče, že teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Mohlo by vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole.
2: Když o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, že ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
1: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
6: Nábytek Gleisner. U nás jste doma. Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
14: Když život prudce zastaví.
15: Zase jsem ji našel v tramvaji.
16: A vy jste všichni rodina?
15: To nejsme.
14: Vždy je dobré mít se koho chytit.
15: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
14: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
17: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
18: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
19: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
10: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez...

0: drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda zavřela dálnici D6 těsně před Prahou. Stala se na kilometru 10, kde se srazilo několik vozidel. Je to tam neprůjezdné a dočasně se jezdí po objízdné trase.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Hit Radio, snídaně šampionu a David o tom říká, no to je kraval. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaka, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš, nebo... Takže někdo dones třeba 3 nebo 4, jo, nebo
3: to ne.
2: V první třídě rovnou.
0: Když ty neumíš psát.
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy, nebo
2: no,
3: že by to
2: na ně
3: tak.
2: No, já si myslím, že se začínalo hnedka od prvního, od prvního dne dalšího týdne.
0: No, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda. Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, Obyčejný svět.
3: Aha, já to totiž, tak to je ten generační propad, ten rozdíl. Já to znám teďka z TikToku až. Já myslím, že je to něco celkem novýho.
0: Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka. Takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže,
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio. Tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: posloucháte Hit Radio, 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marila. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. To je ten obyčejný svět. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to na na na na na na. Davide, pojď se zpít, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je Vončo.
0: To je Vončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36. Katy

0: Katy Perry, Hit Radio, hezké ráno. 6.39.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hit Rádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý ráno a v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hit Rádia registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7.10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli. A taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Přihodíme aktuální dopravu, hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes,
9: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespadneš páříma s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Potřebujete se i hned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
17: Další, prosím.
16: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
18: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
14: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené nákladní auto v těchto chvílích znepříjemňuje provoz na dálnici D5. Stojí na kilometru 28 ve směru od Plzně do Prahy. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, je to návykový. Posloucháte Hit Radio 652. Krásné ráno.
1: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu. Píše se tam. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
0: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovnejch.
0: No, tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27. Mám...
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 27.
1: No,
0: to nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Hele, ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 100, 98, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jenom
1: to je fakt blbý.
0: Bohužpat už urobí telefon skoro vybitej. Pardon.
1: Tak se mrkněte, kolik tam máte.
0: Lukas Estrada, DJ Trip, Stephen Poo, Close Your Eyes, 6.54. Krásné ráno, tohle dobije baterky vám všem.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Co to zas Popeye skuje za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steve'a Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Nová a vkusná velkoplošná malba oživí zadní stěny garáží u atletického stadionu v Chodově na Sokolovsku. Postará se o ně karlovarský umělec, který se oboru věnuje dlouhých 25 let. Na zdi budou sportovní a městské motivy. Projekt si v loňském participativním rozpočtu vybrali sami obyvatelé města. A jak vypadá předpověď počasí na středu? Na západě Čech by mělo být hlavně oblačno, během odpoledne pak přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hola, hola, škola volá, dobré ráno.
2: Krásnou středu vám všem.
0: Snídaní šampionů.
1: 3 minuty po 7 ladíte Hit Radio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika The Wanted Waltz Like Rihanna. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: ke všemu, co děláte wanted. 7 hodin, 6 minut, krásné ráno z Hitrádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali. Sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale to mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo. No.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý,
2: jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Tak chcete sedět spolu dobře.
0: Sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá, kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali zepředu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady. Ale jako tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo dobře.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na Gimplu s kamarádem Adamem a tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili, tam už na tom Gimplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse, tam taky seděli ty největší kápa, že jo. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový. Takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, jak pokud člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: Něco tanečního do vašich uší, ATC Around the World, 7 hodin, 15 minut, 7:45, chcete-li, tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor, Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt jo.
0: Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení. PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča z Pluhova Žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
2: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když se mi snažíš rozesmát.
0: Fakt? To je divný, jak kdo tě rozesmívá? Jasmin, no, prostě, až budou zprávy v 8 opatrně, jo, tady na Davida, jo, přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli
1: v první lavici,
0: protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt. Ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
3: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to je hezký.
3: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
3: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary. V 7.21 za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Miraj Tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radia.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha Plzeň Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: 10% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremolo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Noidem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30, více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme hlášenou na Tachovsku. Došlo k ní na výjezdu z Tachova směrem na Svobodku, kde osobní auto narazilo do stromu. Místo nehody je s opatrností průjezdné.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: Rádio 7.29. Krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Frida Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz. To je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
2: No, chtěli byste to vůbec vidět.
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní, vybíráte ze 7 míst po celém Česku, no a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchoníně?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám v oknu jako prase teďka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie, ty hočka nevím.
0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit, Honzo.
2: Ale hodně přemýšlím.
3: Nizozemsko.
0: Jo. Tak.
2: Teď už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez zábavy.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má, například hudební, duo? Duo.
0: Z těchto.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mm-hmm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, o 4.
2: Jo! Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to. Už je dobrý, už je trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
0: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepený. Já bych to možná zavedl, i když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si to všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec se nepovídali, nevím.
0: No, tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. Základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
6: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
7: Natočeno podle skutečné události.
8: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
9: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
10: Nikdy, anebo navždy.
9: No, tak vidíš.
7: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
12: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farr.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Hasiči právě teď zasahují u nehody na Sokolovsku. Stala se u Josefova, kde srazilo osobní auto Srnku. A nehoda se řeší taky na výjezdu z Tachova, opatrně směrem na Svobodku.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilots, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru. Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí s jejím nadcházejícím novým albem, který má být o dost méně popový, má být temnější a má být hodně basový.
0: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
1: Nechce být Cyrus. Nejdřív dala Hannu Montanu pryč, teďka Cyrus.
0: Takže to byla jenom Hanna, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
1: Takhle jsme Miley znali.
0: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 7.52.

0: aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Školy v Plzni ani zdaleka nejsou nafukovací a také město musí postupně rozšiřovat. Nové přístavby se dočká třeba 21. základní škola na Slovanech, kde vznikne 9 nových učeben a také sportovní sál se zázemím. Rozšíří se také kapacita školní jídelny. Stavba potrvá ještě 2 roky a škola během ní zůstane v provozu. A ještě se podíváme taky na to, jak vypadá dnešní předpověď počasí. Na středu nám pro západní Čechy slibuje většinou oblačno a přechodně i polojasno. Na teploměrech dneska odpoledne naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Děti ve škole, my vám přejeme hezké ráno.
12: Hezkou středu všem.
13: Snídaně šampionů.
12: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
11: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
12: No, se uvidí.
11: Dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Dneské ráno.
0: Hit Radio.

0: Jak se máte, co? Jaký máte ráno? Doufáme, že parádní. Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo? Ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční. Jo? Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád, a to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije. Jo? Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek. Jo? Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z něj udělat náušnici.
0: Aha.
1: Jednu. Jo, a tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Počkej, jak s jednou náušnicí? No, tak má dvě uši, ne? No, nebo
2: s ní nepožádal o ruku, ale o
1: ucho. Prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás, ta žádost? Když si se s tím chceš svěřit,
2: prostě si klekla.
0: A dál asi dobrý. Tak tady to, už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: obyčejný. Ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Tak jí dá jednu náušnici.
1: No, ale no, tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 2:15 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala. Nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaký hlasovky. Tak píše třeba Klára: dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra: můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: Milá žádost o ruku, no.
1: Bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše: ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, novej život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11.? A říkám, no, nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Tak tady je zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zásnubní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká: miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě? První moment jsem myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Taky tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální, a ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No, nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše: z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požádáš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton ve 8:45. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: A musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tedy taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To je
0: moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity. Tohle je Cyril Stumbling In, nebo Cyril, jak bychom tady řekli po včerejšku, že Davide. A přidáme taky aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Čauky! Tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
6: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
7: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.

0: Krásná webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
9: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda osobního auta se zvěří se pořád ještě řeší na Sokolovsku, opatrně u Josefova. No a pozor taky na

0: severním Plzeňsku. Silničáři pracují na průtahu Bezvěrovem, kde opravují vozovku.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: Přejeme vám hezké ráno z Hitrádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou čtyřčlenou porotou a moderování se znovu ujme Leoš... Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom si to zkusili. Zkusíme Doremi fa sol la si do.
3: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
4: Taky ne, to
0: tak jo, tak Jasmin začni.
4: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
4: Ne, to je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda.
3: Zvícete za otázku, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
4: David, to je dobrý,
0: Jasmin,
4: ale, no.
0: Bere hvězdnou pěchotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampioni.

0: Luisa Capaldi, 8.40. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu Rádio FM Plus. Hit Radio.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: M plus H.
7: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
8: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
9: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
10: MHCZ.
11: Už 30 let.
12: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympik, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky
15: CZ.
17: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pam Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
18: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Tohle je česká parta Clue, škoda, že už nic nevydává, je Island Sun na Hit Radio v 8.52, dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Takže nová móda velí, vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Perspirant. Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ucítíš na 100 honu, no.
1: Tak
0: myslím si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To je
2: a
0: pravda,
2: ono teda ne,
0: ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.

0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, uživejte případně Rovču a zítra.
1: Šest, ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 3 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásnou středu. Před Josefovem se srazilo osobní auto se zvěří, uniká tady olej, tak opatrně. Osobák s dodávkou bourali v Chebu v ulici Truhlářka a ještě jedna nehoda je tady, a to osobáku. Ta se stala před obcí Chocenice směrem od Plzně. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremolo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Noidem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30, více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila řezy při koupi 2 kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
7: 9 hodin krátké zprávy má Jana Lipovská. Ministr zahraničních věcí Petr Macenka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v České republice Annu Ponomarjovovou, informovali Novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Jihočeští hygienici zkontrolovali o prázdninách 136 dětských táborů. Provozovatelům udělili 7 pokut za celkem 29 000 korun. Nevydali žádný zákaz a nezaznamenali ani žádnou epidemii nebo neohlášenou akci. Letos v kraji ve 355 táborech trávilo léto 33 601 dětí. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Tenistka Daria Vidmanová dohrála na Grand Slamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové dnes podlehla na betonu v New Yorku ve 2 setech. Duel Nikoli Bartuňkové s Egypťankou Šarifovou kvůli dešti odložili na středu.
1: Středa bude zpočátku dne jasná až polojasná, ale s postupem dne se začnou objevovat nějaké mráčky a k večeru by mohlo být dokonce až zataženo. Teploty dnes na příjemných 25 stupních Celsia, na horách 21.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Středeční dopoledne s datem 2. září je tady, no jo, podzim klepe na dveře. Chodíte na houby? Už jste něco našli? Pište. Krásný den přeje Bára Škrybová.

Eva Farná, neříkej, co má se stát. To je halem moc hezká písnička. 10 minut po 9. hodině. Bára Škrybová, zdraví, díky, že jste zítra Rádiem FM+. Včera nám začal astronomický podzim. My už jsme tady v pondělí spolu probírali, jaký že jste tým, jestli spíš to teplo, nebo máte radši ty chladnější dny a chladnější období. Kdo byste chtěli ještě vyjádřit svůj názor a potřeby, tak to můžete udělat u nás na sociálních sítích. Každopádně, ať už jsme ty letníci, nebo podzimníci, nebo zimníci, je to vlastně úplně jedno, protože ta příroda si to stejně udělá, jak chce, a to léto odchází a podzim opravdu přichází. Ale s ním ruku v ruce jde i velmi příjemná záležitost, a to houbařská sezóna. Tak co, vy chodíte na houby? Mě zajímá, jestli jste někdy našli nějaký parádní kousek. Mně se to totiž samozřejmě nikdy nepodařilo, já už to takhle prostě mám. Ale představte si, že na Tachovsku včera našel pán kotrč, jo. To už jako je samo o sobě trochu neobvyklý, ale ještě zajímavější na tom je, že ten kotrč měl 15,5 kila. To je neskutečně obrovský kotrč. A kotrč neroste jako několik let, jo, ale vždycky jenom ten jeden rok, takže tenhle kotrč ten chytnul nějakou super žílu vlhka a tak dále a jako opravdu vyjel do obrovských rozměrů. A představte si, že pán hned vedle našel ještě jeden kotrč a ten měl 4 kila. To je neuvěřitelný. Já jsem ten kotrč našla jenom jednou a měla asi tak 5 deka, typuju. Ale jako i tak jsem měla obrovskou radost. Takže zpět k naší otázce, jo. Našli jste někdy nějakou obrhoubu? Hřib třeba, já nevím, pod který se můžete schovat a stanovat pod ním. Píchavku, co měla 10 kilo. Dejte mi vědět, protože tím je třeba se chlubit. 720, 870, 237. A tohle jsou Imagine Dragons Believer. Úplně jsem se lekla těch bubnů. Užívejte si tu středu dopoledne a díky, že jste s náma.

0: Pecka, Pitbull, Kesha, Timber, Hit Radio FM Plus s vámi, středa dopoledne, 9 hodin 21 minut. Na Tachovsku našel jeden pán kotrč, který váží neuvěřitelných 15,5 kila. A proto jsem se vás tady před chvilkou ptala, jestli se vám taky někdy podařilo najít nějaký takovýhle podobný houbařský úlovek, protože mě ne, tak se chci radovat z vašeho štěstí, to je jasný. Jana mi napsala na WhatsApp 720 870 237. Ahoj Báro, já jsem jednou našla píchavku, skoro jako fotbalový míč. Domů jsem si ji nesla v náručí jako miminko. A samozřejmě jsem se pochlubila každému, koho jsem cestou potkala. A teď se chci pochlubit i v rádiu. Děkuju, Jana, hezký den. Jani, takže gratulujeme, parádní úlovek. Tomáš, největší úlovek měl děda. To byl hřib, který se skoro nevešel do košíku. A samozřejmě ho nechtěl rozkrájet, protože by prý byla škoda takového krasavce. Tomáš, já co s tím ten děda dělal? Ještě mi to klidně napiš. Radka mi napsala, ahoj Báro, já jsem přesný opak. Všichni kolem mě nosí plné koše a já najdu 3 babky a 1 šišku. Takže 15-kilový kotrč, to je pro mě úplný sci-fi. Radko, ty jsi můj člověk, mám to úplně stejně. Já vám moc děkuju za zprávy. Kdyby vás ještě něco napadlo, klidně pište, namlouvejte, je to na vás. A za chvilku Sunrise Avenue nebo Lady Gaga, Bruno Mars. Mějte krásnou středu.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Potřebujete se i hned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
3: Další, prosím.
2: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem, a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.

0: aspekt.cz.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

9 hodin 34 minut, ladíte Hit Radio FM+, tohle byla Lady Gaga a Bruno Mars. My vám tady hrajeme na Hit Radio FM+ muziku a často si říkáme i něco hezkého, jako třeba právě teď. Teď pro vás totiž mám něco extra hezkého, protože my jdeme pomáhat. A pomáhat se dá různými způsoby. Třeba v Mariánských Lázních se bude pomáhat hokejem. Tuto sobotu, 5. září, se tam od 5 hodin odpoledne odehraje už 7. ročník charitativního Happy Cupu. Jedná se o partu hokejových nadšenců a známých hráčů a spojí síly tentokrát pro Barborku Kloboučníkovou. Barborka má těžkou formu dětské mozkové obrny, je odkázaná na celodenní péči své maminky a potřebovala by nový invalidní vozík a mobilní hydraulický zvedák. Na transparentní zprávu finanční pomoci a její využití dohlíží organizace Dobrý skutek, takže to všechno dopadne tak, jak má samozřejmě. Takže přijďte podpořit skvělou myšlenku, fandit hokeji a pomoci jedné rodině z Mariánských Lázní. Více na happycup.cz. A pouštím vám divoký byly znamení. Užívejte si středeční dopoledne. Díky, že jste s Hit Radiem FM+.

0: Krásný středeční dopoledne přeje Bára Škrybová, díky, že ladíte Hit Radio FM plus 9 hodin 42 minut. My jsme tady před chvilkou spolu řešili houby, co jste kdo kdy našel, jestli se vám třeba vůbec někdy podařilo najít nějaký parádní nález nějakého houbového obra. A tak se teď mrknem, jak vypadají aktuálně šance na to najít vůbec nějakou houbu, klidně i malou. Před sebou mám teď houbovou mapu, kterou si vy snadno taky můžete na internetu dohledat od Českého hydrometeorologického ústavu. To je hrozný lamač jazyku. A zatím to teda jako vůbec nevypadá nějak zázračně, jo. Tak jako ono se není ani čemu divit, ty deště zatím nebyly nějaký pořádný, ale přece jenom, kdo byste chtěl vyrazit na houby, tak vezměte útokem spíš Varsko. Kolem Varů, tam by to mohlo růst a hlavně teda v Krušnej horách, tady se to zelená, podle mapy to opravdu vypadá jako až na žně. Takže o víkendu vemte košíky a Varsko to jistí. Je středa dopoledne, s vámi Hit Radio FM+, 10. se nám blíží a do té doby si dáme Siu, Kendrick Lamar přijde s ní, anebo Robin Schulz a Fastboy. Tak užívejte dopoledne, díky, že jste s náma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
6: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich! Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio FM+.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz, Fastboy, Million Good Reasons na Hit Radio FM+. Million Good Reasons, milion dobrých důvodů. Pokud hledáte třeba tři dobré důvody, proč být s námi, tak jsou to zprávy, počasí a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí na západě Čech bez nehod, což je velká paráda. Tak přeju šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel s tramvají.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
9: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
12: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dále jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. K nim více řekne generální ředitel sklárny Moser Martin Dvořák.
13: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
12: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Ukrajinský prezident Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. První fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
0: Dnes se dostaneme na maxima kolem 25 stupňů Celsia a na horách to bude 21. Obloha bude zpočátku dne spíše jasná až polojasná a s postupem dne pak přibude i oblačnost.
11: Hit Radio FM+.
0: Tak užívejte středeční dopoledne, to už je paráda, dneska se nám to zlomí, víkend už bude zase za rohem, takže vyhlídky jsou super a k tomu pouštím Adele, hezký den.

Tom Grennan, Don't Break the Heart. Díky, že ladíte Hit Radio FM Plus 12 minut po desátý. To, že jsem máma, to se o mě ví a čas od času tady spolu tady jako zabrousíme na aktuální rodičovská témata. Často se k ním vyjadřují hlavně maminky, to je jasný. A tak jsem si řekla, že dneska ale přijdu s čistě s čistě tatínkovským tématem. Abyste si tatínkové nemysleli, že vás tady na Hit Radio FM Plus nějak utiskujeme a že vás nedocenujeme, to samozřejmě vůbec ne. Takže já jsem teď četla článek, který je výsledek průzkumu mezi tatínky. Těch tatínků se ptali na věci a skutečnosti, které by je nikdy nenapadly, dokud se právě tatínky nestaly. A vyšly z toho 4 věci, jo. Takže tatínkové prý zjistili, že dodávky jsou fajn auta. To jako to po to se podepisuju taky. Taky, že si o sobě jenom mysleli, že jsou trpěliví, ale teď už to ví, teď už to mají potvrzený. Taky zjistili, že se můžou celkem dobře vyspat jenom za 3 hodiny, to máme my maminky teda taky, a že dětský kanály jsou vlastně docela příjemný. Tak to jsou věci, které jsou uvedeny v tom článku, jo. Ale já věřím, že jste tatínkové přišli za svoji otcovskou kariéru i na další věci, které jsou fajn a které jste dosud netušili. A na ty se právě tady teď na Hit Radio FM Plus ptám. Tak na co jste jako tatínkové přišli? Co jste do té doby nevěděli? 720 870 237, to je číslo na náš WhatsApp. A tohle je Katka Marie Tichá a to je Plamen a je to parádní písnička také na středeční dopoledne. Dodávám to energii a budete se mít dobře. Díky, že jste s námi, hezký den.

0: to je parádní věc. Alvaro Soler, díky moc, že jste s námi. 10:24. Tatínkové všech zemí, spojte se. Já jsem se vás ptala tady před chvilkou, co jste jako tatínkové zjistili. Něco, co jste do té doby, než jste se právě tatínky stali, co jste vůbec nevěděli. A na WhatsAppu mi přistálo pár zpráv od vás, tak jdeme na ně. Petr, Baru zdravím, já jsem jako táta zjistil, že dokážu opravit prakticky jakoukoliv hračku. Izolepou. A když to nejde izolepou, tak to jde větším množstvím izolepy. Petře, díky. Tomáš, ahoj Báro, já jsem bohužel odhalil, že cesta autem na dovolenou není přesun z bodu A do bodu B, ale že je to série zastávek na čůrání, na pití, na jídlo a na otázky, kdy už tam budem. Ahoj, mějte se hezky, jste fajn rádio. Tomáši, anebo hádky a rvačky, pokud máte víc dětí, viď? Hodně trpělivosti přeju. A David, pozor, já jsem zjistil, že jsem schopný mít obrovskou radost z hovínka. Kdo neměl mimino, ten to asi nikdy nepochopí. Davide, ale mimino, to spíš v nočníku, ne? Jako v plence to asi nemáte moc rádi, jak jsem tak jako vypozoroval, ale tak jako my taky ne, že jo, co si budeme, my potom samozřejmě netoužíme. Díky moc za vaše odpovědi, klidně ještě pište Damiano David, nebo David samozřejmě, Born with a Broken Heart, Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Díky, že jste s námi a buďte a užívejte středeční dopoledne.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu.

0: dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha Plzeň Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
11: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem Znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
12: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: 10.35, máme 2.9. s vámi Hit Radio FM Plus a my dneska odhalujeme slavnostně další fotopoint ve tvaru srdce, neboli srdce Plzeňského kraje. Tohle srdce už je páté v řadě a právě teď probíhá právě slavnostní odhalení v Mariánských lázních a to samozřejmě za přítomnosti hejtmana Plzeňského kraje Kamala Farhana a za naše Hit Radio FM Plus je tam Bára Plincelner.
1: Ahoj Baru, já zdravím všechny posluchače Hit Radio FM Plus a jak už si říkala, my se nacházíme v Konstantinových lázních přímo u otevíračky pátého srdce Plzeňského kraje. Atmosféra je tady parádní a lokace, kde je srdce umístěn, tak to je naprosto wow, protože z jedné strany koukáte na kostel, z druhé koukáte na Prusíkův dům a ta příroda tady a ten čerstvý vzduch, to je prostě paráda. Takže určitě doporučuju všem posluchačům, aby se tady zastavili, aby měli ve sbírce to páté místo srdce Plzeňského kraje a Hit Radio FM+, protože to rozhodně stojí za to.
0: Určitě, tak to vidíte, spletla jsem to samozřejmě, nejsou to Mariánky, ale Konstantinky. No a takhle krásně pozitivně působí to pátý srdce Plzeňského kraje, protože Bára Plincelner opravdu měla krásně pozitivní projev, tak tam taky vyrazte ho omrknout a nezapomeňte se vyfotit. No a taky sledujte naše sociální sítě, tam se během dneška objeví fotky a videa ze slavnostního odhalení. Je středa dopoledne, já mám velkou radost, že si ho užiju, že si tu středu užíváte s námi a dáme si k tomu teď Evanescence, Bring Me to Life.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Na Hitrádiu FM Plus dohrávají Miraj a Trip s píseň Dokola. A co vy? Chcete třeba běhat dokola? Třeba kolem rybníka? No můžete, to už tuto sobotu. Kam vyrazit? Už tuto sobotu, totiž 5. září, se na Ostende, na pláži Ostende u Velkého Boleveckého rybníka, uskuteční běh plzeňské teplárenské kolem boleveckých rybníků. Běhat můžou děti i dospělí, pro nejmenší jsou tam připraveny tratě už od 300 metrů. Dospělí si můžou vybrat ze 2, 3,5 anebo 5,5 kilometru. Každý závodník dostane v cíli pamětní medaili, ale nebude se jenom běhat, takže kdo nejste třeba úplně sportovec, tak dorazte i tak. Připraven tam pro vás bude skákací hrad, malování na obličeje, autogramiáda a další doprovodný program. Program začíná v 8:30 ráno, první závod se běží v 9:30 a startovné je zdarma. Registrovat se můžete od pátečního večera na pro-sport.cz anebo potom přímo na místě. Takže tuto sobotu, 5. září, běh plzeňské teplárenské kolem boleveckých rybníků. To je akce pro celou rodinu, tak dorazte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
4: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
5: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
15: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz. Hit Radio FM+.
3: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Minutka a půl nám zbývá do 11. hodiny. S vámi v tomto čase Hit Radio FM Plus dohrál nám Benson Boone. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Plzni na Klatovské u pomníku, je to směr z centra ven. Stala se tady nehoda dodávky a osobáku, tak pozor, tady se budou tvořit kolony. A v Kozolupech na hlavní silnici máme hlášený požár osobního vozidla, tak tady taky opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Hezké dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů supertropické dny i tropické noci. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem téměř 390 miliard korun. Pro běžné lidi to přitom není jen číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu může ovlivnit mnohé domácnosti, jak to vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat o hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
0: Podle něj tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. 18-letý fotbalista podepsal smlouvu na 4 roky. Západočeši po postupu do Evropské ligy přivedli již 3. obránce. V minulém týdnu získali Adama Gabriela a Denise Vavra.
8: Užívejte sluníčka, dokud to jde. V první půlce dne by ještě mělo vydržet jasno až polojasno a s odpolednem pak přijde větší oblačnost. Teploměry dnes ukážou v maximech 25 stupňů Celsia, na horách 21.
6: Hit Radio FM Plus.
8: Jsou 2:50 a my jdeme spolu otevřít poslední dopolední středeční hodinu, tak to vezmeme velkým. Dermot Kennedy a Kiss Me, hezký den.

tohle taky vůbec není špatný. Moc často to nehrajem, ale když to zahrajem, tak to stojí za to. Emma Drobná Words na Hit Radio FM Plus 13 minut po 11. V pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Karlových Varech už 9. ročník festivalu Vary září. Trasa povede od Alžbětiných lázní až po Poštovní dvůr a čeká vás tam 10 světelných zastávek, nejrůznější originální instalace, projekce, videomapping a samozřejmě další parádní podívaná. Určitě vyraste. Tahle venkovní festivalová trasa, ta bude přístupná zdarma. Festivalový program ale navíc doplní i koncerty a skvělé jídlo. A ještě přihazuju jednu velikou parádu. To je vlastně něco, co tady ještě nebylo. V rámci Vary září vás totiž čeká světelná dron show. A co si pod tím představit? Takže ve velkém sálu hotelu Thermal uvidíte desítky dronů, světel a čeká vás tam jako opravdu jedinečná podívaná. A další velká paráda je, že u nás na Facebooku si můžete zahrát rovnou o rodinný balíček vstupenek na tuhle drone show, takže 4 vstupenky v jednom a vyhrát si je můžete 5 z vás. Tak se podívejte k nám na Facebook a napište nám do komentářů, s kým byste vyrazili. Hrajeme do neděle a v pondělí pak losujem. A samozřejmě si teda nezapomeňte zapsat do kalendáře 11. a 12. září Karlovy Vary rozzáří festival Vary září. Jožiš, to tady záříme. Díky, že jste si Rádio FM Plus.

0: Cynical na Hit Rádiu FM Plus v čase 11.25 na vteřinu přesně. Je středa dopoledne, zítra bude čtvrtek dopoledne a to vy dobře víte, že poběží live s Jirkou Plnářem. Tentokrát se podíváme na jedno z našich západočeských měst trochu zblízka. V pořadu live s Jirkou Plnářem totiž budou hlavním tématem Domažlice a hostem bude jejich starosta Stanislav Antoš. Jak se Domažlice v posledních letech změnily, na čem město aktuálně pracuje, co se tam podle starosty povedlo a kam by poslal někoho, kdo Domažlice vůbec nezná, ale chtěl by tam třeba strávit víkend, tak to se všechno dozvíte právě zítra od 11 hodin v live s Jirkou Plnářem.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do...

0: žlutýho.
1: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Milí klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
4: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: M plus H.
7: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
8: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
9: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
10: MHCZ.
8: Už 30 let.
11: Rockstar Festival je zpět a s ním už sedmý ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
12: Když život prudce zastaví...
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
15: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
16: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio. Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Katy Perry, Last Friday Night na Hit Radio FM+.
1: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je tady někdo, kdo by potřeboval prachy? Asi ne, že jo? Všichni máte dostatek, ale to je paráda, to já vám hrozně přeju. Ale jako kdyby náhodou i tak nějaká ta tisícovka udělala radost, tak se mrkněte k nám na web www.hitradiofm+.cz. Tam se zaregistrujte do zbrusonové soutěže nebo hry, kterou pro vás máme a jmenuje se Kdo pak to zvoní? Zatím se jenom registrujte a od příštího týdne z vás pak budeme losovat a budeme za váma jezdit domů. A to samozřejmě s penězma. Základ je vždycky 5 000 korun a ty dáme někomu z vás, kdo nám otevřete. My totiž vždycky budeme, pozor, bez předchozího varování, v těch 7:20 stát před vchodem jednoho z vás, kdo se nám zaregistrujete a budeme čekat, jestli nám otevřete. Zvonek ale, to je další pozor, nezazvoní u vás, u dveří, nýbrž v našem vysílání Hit Rádia FM+. Takže poslouchejte Snídaně šampionů a až se ozve zvonek, tak se vy, kdo jste se zaregistroval, běžte podívat ke dveřím, jestli tam náhodou nestojíme. A je třeba to stihnout do 30 vteřin. A pokud se vám to povede, tak ty prachy máte. My takhle budeme jezdit do 25. září a v ten poslední den pro vás máme navíc 50 000. To bude velká paráda. My už se strašně těšíme, no a protože bude ještě strašně brzo a my budeme muset kvůli tomu brzo stávat, tak si pak zdřímneme v autě. Sleeping in my car, Roxy.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Vzduše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí.
1: 11.45, to je hodina jako na kostele, tak já se s vámi jdu rozloučit, díky moc, že jsme spolu byli takhle dopoledne. Ještě vás pozvu na srdcovky. No, to je sázka na jistotu. Backstreet Boys, Get Down. No a já už teda frčím, ať si ty srdcovky užijete, ať se nespozděj. A mějte se krásně a těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Jak jinak. Ahoj, Bára Škrybová se loučí, krásnou středu nebo zbytek.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
10: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremolo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Noidem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30, více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
13: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
14: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Co to zas Popeye skuje za pikle?
18: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
19: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
20: Hit Radio FM Plus.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala v Plzni. Dávejte si pozor v centru na Klatovské třídě. Před odbočkou na Americkou se srazilo osobní auto s dodávkou. Chvilku si tam počkáte. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
4: Máte snad něco lepšího?
3: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
4: Jo.
3: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
4: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
3: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
4: To beru. Měj vše legálně, nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
10: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
9: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Karlovy Vary rozšířily zónu s první hodinou parkování zdarma. Jde o lokalitu kolem náměstí doktorky Milady Horákové, která nově zahrnuje i spodní část náměstí. To je ulici před poliklinikou. Nicméně i pro parkování gratis je nutné zadat registrační značku vozidla do parkovacího automatu nebo do aplikace Easy Park.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Na západě Čech dneska budeme mít dál hlavně polojasno, postupně bude oblačno. Na teploměrech dneska naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem nejvíc kvůli na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90.

0: Skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989, jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone, tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry, jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takový jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně, ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Artura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No a je to prostě srdcovka. Další na Hit Rádiu.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful. No ale Joe Cocker je Joe Cocker, že jo? Navíc ta aranž, prostě on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, genius, jo? Jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové. Nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas. Vezměte telefony a pojďte mi napsat 777 937 777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich si za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Dobrá práce a skvělý tým?
9: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
8: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
9: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
8: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
9: Těšíme se na vás.
10: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za...

různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.majtrea.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tohle jsou Imagine Dragons v Sharks na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí. Takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás nebolely kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. Je to strašný, co? Jak stárneme. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, pať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhle tu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle. Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio.fm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem, tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota, ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, došetřuje se nehoda v Plzni. Pozor na Klatovské ve směru do centra. A bourá se taky v Kozolupech na Plzni severu, kde havarovalo osobní vozidlo. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10 a 5G za super cenu, když mobily...
6: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: I'm Nicki Minaj.
12: Hey, this is John Legend.
13: Hey, it's Taylor Swift.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Venčálek.
15: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
16: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dní.
14: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkrátka rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dnes je to přesně 100 let, kdy se v Plzni oficiálně založila zoologická zahrada. Aktuálně patří k nejmodernějším v zemi. Chová téměř 7000 zvířat a na 1200 různých druhů. Jde také o jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů ve městě. Loni do Plzeň zoo dorazilo bezmála 500 000 návštěvníků.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Během odpoledne by u nás mělo být většinou polojasno, postupně pak bude spíš oblačno, místy i zataženo. Teploty na západě Čech dnes do 25 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edward Maja a Vika Žigulina.

0: smysluny.
1: Tohle jsou hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají, ne poslouchat, to nedělají nikdy, ale oni prosím vás přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant, nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo. Jo, to, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez prchy nejsou feromony. To jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že... Přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se umejte, můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu, za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

0: Michael Jackson, Will You Be There, posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves, dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije, neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajerek blázen, neskutečný. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hitradia. A já posílám další hity Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultační

0: V středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
1: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremolo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Nojdem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30. Více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Co to za Popeyes kuje za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farka.
10: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Gojek nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
15: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. No prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. Máme hormony úplně na všechno, to je jak se státními svátky. Vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiálně, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin a v těle ho je tím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past, no prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit, logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu, jo? Protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť, tohle jsou Eva Farná a Miraj.

0: Vašou Houbesteng, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den, mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět, jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu, byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek, jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají, tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže vy, co možná víc než s tou školou válčíte s těmi puberťáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam.
1: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy přikoupí dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
9: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
10: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
11: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejní neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
12: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
17: Vážně? A co umí?
16: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
17: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slíbená Alanis Morissette a Crazy právě teď v éteru Hit Rádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení dnes čeká na Domažlické v Plzni. Pohybují se tam silničáři, takže je tam místy zúžená vozovka a nárazově se můžete krátce zdržet. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovanek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovanek.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, ze kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
13: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 2026 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
1: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla. Zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v pátek po vleklých zdravotních problémech. Včera jeho syn Håkon VIII. V norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám.
14: Začaly platit nové jízdní řády autobusů v našem regionu. Dopravci tak reagují nejen na požadavky obcí a škol v Plzeňském kraji, ale také na potřebu zlepšit návaznost na vlakové spojení. Úpravy se dotkly desítky linek napříč všemi okresy. Časy dojezdů se nově přizpůsobily žákům a došlo také k omezení nevyužívaných zastávek.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
14: Podle předpovědi na západě Čech dál bude většinou polojasno nebo oblačno. Přechodně může být i zataženo. Teploty se usadí nejvýš kolem 25 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady. Teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Ella Henderson a Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když si vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777. Co může zaznít v ložnici? A když si vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit uzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhý, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777 937 777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

DJ Bobo a Everybody, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo? No tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prak.

0: Vodovoda. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
2: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
3: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
4: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
5: MHCZ.
3: Už 30 let.
6: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Co to zas po pájsku je za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl!
12: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo, no.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Myslím, nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7:10 rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7:10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000. A ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Další hity k tomu, za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně, všech se těším. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Už za chvilku, to tady bude jako v pavilonu opic.
3: Říká Jakub Rada z divokého západu, jo? Hit Radio FM+.
2: Bacha, ne kvůli tomu smradu.
3: Za chviličku budeme slavit, a to přesně z té narozeniny plzeňské zoologické zahrady.
2: A další zajímavosti k tomu přidáme po 15. hodině, taky dneska buďte spolu s divokým západem.
1: Hit Radio FM+.
4: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
7: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
6: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
8: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
7: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
8: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
9: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Karlových Varech, opatrně v Lidické ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Silnice je průjezdná jen jedním pruhem. A pozor taky na nehodu na Chebsku. Je to v Plesné v Lesní ulici, kde osobní auto narazilo do plotu. No a vaše další aktuální dopravní info pište na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Na letišti v Karlových Varech začalo sloužit nové parkoviště. Je pro skoro 140 vozidel a prvních 15 minut parkování je zdarma. Volné místo si zájemci mohou rezervovat jednoduše s předstihem online. Zdevastované činžáky v Plzni prošly proměnou. Město nechalo opravit dva bytové domy v Kotkově ulici, které byly delší dobu neobyvatelné. Nově je v nich 16 městských bytů, které už čekají na své nájemníky. Stát rozšiřuje pomoc rodinám s malými dětmi. Studující rodiče mohou nově žádat o takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla, říká mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
6: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
5: Podání je možné vyřídit jak osobně, tak elektronicky. No a závěrem ještě hokej. Plzeň zahájí novou sezonu extraligy bez hlavního kouče Josefa Jandače. Chybět bude kvůli zranění achilovky. Informaci potvrdil klub s tím, že Jandač nebude na střídačce minimálně do listopadu. Nová sezóna extraligy začne 15. září. Na západě Čech zítra bude zpočátku polojasno, postupně pak oblačno nebo zataženo. Na teploměrech naměříme mezi 23 až 26 stupni, na horách pak nejvýš kolem 21 stupňů. Teď už Kuba, David a středeční divoký západ.
3: Hit Radio FM+.
7: Jsme tady a jsme rádi, že i vy s námi. Krásné odpoledne, Otaše až po Prahu, dokonce i v Poběžovicích. Hladíte divoký západ, který dneska uvádí.
8: Maturitu z požáru, test znalostí z druhé třídy. A společně s vámi oslavíme z té narozeniny plzeňské zoologické zahrady.
7: No a další hity, tak to je tutovka Eva Max a taky klasika v podobě Bon Jovi.

0: Dobrý.
1: Hey, máme krásné odpoledne.
2: Tady je divoký západ, který dneska bude sfoukávat svíčky na dortě, ale těch svíček bude teda požehnaně, že to bude spíš na celou hasičárnu, aby foukala.
3: To naše kuřácký plíce neufoukalo, člověče. Plzeňská zoologická zahrada dneska slaví 100 let. 100 let, přátelé. Když to někdo řekne, tak jako jo, zní to jako velký číslo, ale dokážete si vlastně jako představit, jak moc je to dávno? Já vám to řeknu, jo. Když byla založena Plzeňská zoologická zahrada, tak byl ještě prezidentem Československa Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Je to období první republiky. To znamená, třeba želva víme, že se jako dožívá běžně okolo stovky. To znamená, že Tomáš Garrigue Masaryk teoreticky, velice teoreticky, tenkrát tady mohl vypustit želvu a ona tam dneska běhá.
3: Hele, jenom velmi teoreticky, protože první zvířata v plzeňské zoologické zahradě nebyla želva, bylo to něco úplně jiného. Na to se by the way podíváme už za chvilku, protože většina plzeňáků a možná většina našich posluchačů vůbec netuší, že zoo byla založena původně na úplně jiném místě, než je vlastně dneska. Tak na to se koukneme za chvilku a do té doby budeme moc rádi, když nám řeknete, jaký zvíře v zoologické zahradě je vaše nejoblíbenější, který prostě nesmíte minout.
1: 720 870 237, napište, budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tady je David Guetta. We were

0: symbolický, ale tady Paroháči a všude zdejší ladíte divoký západ Hitrádia FM Plus a právě dneska slaví plzeňská zoo zásadní jubileum, a to 100 let od svého vzniku.
1: Ano, bylo to 2. září roku 1926, kdy se členové plzeňského přírodovědného spolku IRIS rozhodnuli, že založí druhou nejstarší zoologickou zahradu tehdy v Československu. První mimochodem v Liberci. A teďka...
0: Počkej, takže pražská jako ještě nebyla?
1: No, jasně.
0: Hustý.
1: Plzeňská zoologická zahrada je druhá nejstarší v celé České republice. A spousta plzeňáků vůbec netuší, že ta původní zahrada byla na úplně jiném místě, než je tahle ta.
0: To máš pravdu, spousta plzeňáků to neví, já jsem varák a vím to. Byla totiž kousíček od dnešní papírny podél řeky.
1: No, dá se říct, naproti papírně, proti proudu řeky, kousek zpátky směrem na Doublece, tak tam, mimochodem, když tam dneska půjdete, tak tam najdete takovou tu informační tabuli, ono je to tam celý popsaný. Tehdy ta zoologická zahrada, ten prapředek tý naší dnešní, kterou máme rádi, tak vznikla v bývalém vojenském skleníku. A schválně si tipněte, jaký zvířata tam byly jako první.
2: Já bych typla nějaký ptáky, ty jsou tak volně dostupný.
0: Mandelinka v Bramborová.
1: Tak bacha, byly to akvarijní rybičky.
0: Ve skleníku.
1: A aligátor. Ten už docela tomu skleníku dává smysl, ne?
0: Počkej, a proč se teda jako zoologická zahrada stěhovala?
1: To bylo v roce 1961. Oni ten skleník měli prostě pronajetej.
0: No.
1: A dostali výpověď z nájmu.
0: Počkej, takže vojáci jako potřebovali zase pěstovat okurky pro armádu, tak zoologickou prostě jako vystěhovali.
1: Je to tak.
0: To je bizár.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
9: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
8: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
9: Jen 30 minut od Plzně.
8: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
9: U Daliborky Nepomuk.cz.
10: Dobrá práce a skvělý tým?
11: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
10: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
11: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
10: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
11: Těšíme se na vás.
12: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
13: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
14: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Martine, je tu náhodou někdo, kdo ještě nebyl v Plzni v zoo? To snad ne.
1: Plzeňská zoologická zahrada je velmi unikátní. V minulém stopu jsme vám řekli, že to je vlastně druhá nejstarší zoo v celé České republice. A bacha, jo, nejvíc druhů ze všech zoologických zahrad chováme právě my u nás v Plzni. Je to celkem 70% druhů, který nenajdeš v žádný jiný zoo, ani v České, ani ve Slovenské republice.
0: Co si potom mám jako představit?
1: Vysvětlím. Tak třeba plzeňská zoo má jeden brutální unikát. Je to pavouk, pardon, škrtněte to, je to had, kterým na svém ocase chová pavouka, kterým loví ostatní živočichy.
2: Dva v jednom.
1: Kamaráde, jmenuje se to Zmije pavoučí. Představili ji teprve v loňském roce a je to opravdu unikátní druh hada, který má na svém ocase jakýsi takový výčnělek a který připomíná právě drobný hmyz, takovýho jakýhosi pavoučka. A ona s ním tak jako
2: laškovně.
1: Laškovně s ním láká nějakou oběť, třeba nějakýho ptáčka, a když ptáček přiletí jakože haha, pavouček, já si na něm smlsnu, tak zmije pavoučí, bocem ke mně.
0: A na tohle to lákáme, jo?
1: Kamaráde.
0: Ideálně s dětma tam běžte.
1: To je

0: naprosto unikátní druh hada, který ho nenajdeš nikde jinde ve střední Evropě.
1: Já se bojím zeptat, jestli tam je ještě něco unikátního.
2: No to teda.
1: Ale takhle, rozhodně do plzeňský zoo vyražte to, jo.

0: Black Eyed Peas. A za chviličku dáme Imagine Dragons, tady je divoký západ, který dneska slaví 100 let plzeňské zoo.
1: Každý rok přímo sem do plzeňské zoologické zahrady zamíří zhruba 500 000 návštěvníků a všichni se ptají, tak co, kdy konečně budou sloni?
0: No, ono to s těma slonama jako není vůbec jednoduchý a spousta zoologických zahrad po celé České republice je jako nechová, protože ty podmínky jsou dost jako složitý, jednak oni musí mít obrovitánský výběh, ale jakože obrovitánský.
1: No co pa výběh, ale ten plot?
0: Vysoký. S ohradníkem.
1: No ty jo, nevím, ani v Lecích takový podle mě nestaví. Jako.
0: A navíc, a to je zajímavý, sloni se nesmí chovat jako v jednom. Prostě jakmile ten slon je sám ve výběhu, tak prej dostane nějakou depresi a mohl by dokonce až umřít.
1: Takže ty musíš kupovat slony vždycky v balíčku.
0: Jo.
1: Nějakým výhodným balíčku.
0: No, anebo se prostě jako různě šoupou, že jo. Teďko ukončili chov slonů i v Liberci, protože už neměli právě pro tu samičku, která tam byla, jako žádnou kamarádku.
1: Každopádně v Plzni se tedy stále počítá s tím, že by zde sloni měli být, konkrétně tedy sloni indičtí. Stát by měli, nebo celý ten pavilon a celý ten výběh by neměl být součástí toho současného areálu plzeňský zoologický zahrady, ale mělo by to být naproti přes silnici, v ulici, která se jmenuje velmi zvláštně ke slonům, nebo ulice u slonů.
0: To symbolicky.
1: Ano. A stavět, nebo stát by tam měli zhruba 2 až 3 roky před náma.
2: Před náma.
1: No, jakože dopředu.
0: Jo. Dopředu?
1: Zhruba za 2-3 roky by se to mělo začít stavět.
0: Děkujeme, děkujeme.
3: Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
9: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
10: Anglohrádky. Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a zároveň učilo anglicky? Přijďte na ukázkovou lekci zdarma 16. září v Plzni. Rezervace a více na anglohrádky.cz. Anglohrádky. To je pohyb, zábava a angličtina v jednom.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Hit Radio FM+.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si

0: Tady je divoký západ, krásný odpoledne, Miley Cyrus a už za chvilku nejnovější zprávy.
1: V nich se podíváme do Karlových Varů, tam se totiž po 4 letech obnovil učební obor sklář. Jenom si říkám, kolik toho asi musí takhle předtím, než jdou dělat ty zkoušky závěrečné, rozmlátit.
0: No a vem si to, skláři, pokud teda já mám správné informace, tak v práci mohou pít alkohol.
1: Cože?
0: No jasně.
1: Jako...
0: 8-stupňový pivo? Aby doplnili minerály.
1: Už na učňáku.
0: Nevím, jestli na učňáku. V práci jo, ale věřím, že tohleto je to největší lákadlo právě na tenhle ten učební obor do Karlových Varů.
1: Hustý, no tak to ani nepotřebuji rozbíjet to sklo, aby měli štěstí, protože motivace je fakt velká. Jako. Detaily od Báry ve zprávách už za chviličku, předtím ještě Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown.

0: Cený modlitba za pátek, prosím vás, tohle v kostele v neděli nespívejte. Za chvilku nejnovější zprávy, teď jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Štosuje se to tradičně před Prahou. Zdržení tam čeká už od kilometru 7,5, kde se popojíždí v koloně. Dávejte si tam pozor. A pokud víte ještě o jiném zdržení, uzavírce, případně nehodě, pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jenom hity. Hit Radio.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
10: tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
13: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
14: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Sice to občas byla únikovka, Plzeň to ale zvládla. Letní prázdniny město využilo k potřebným opravám ulic a silnic. Revitalizací prošla americká, také sady 35, ulice na Roudné nebo komunikace na Výsluní. Skončily také práce v západní části náměstí Republiky, kam se nově mohli vrátit i pěší. V Karlových Varech opět začínají studovat budoucí skláři a keramici. Obory mají v regionu svoji tradici. Víc generální ředitel sklárny Mozr, Martin Dvořák.
15: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechtěvat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
1: Zmíněné obory tak dostávají po několika letech opět další šanci. Za dovolenou Češi utratí v průměru 55 tisíc korun. Je to nejméně z celé střední Evropy, jak vyplývá z dat vybraných cestovních agentur. Nejoblíbenější destinace se v posledních letech nemění. Je to Turecko, Egypt a taky Řecko. Na čtvrtek předpověď pro západní Čechy slibuje zpočátku polojasnou oblohu. Postupně ale mraku přibyde na oblačno až zataženo. Teploty se zítra odpoledne budou pohybovat od 23 do 26 stupňů Celsia.
14: Hit Radio FM+.
0: Krásný odpoledne, přeje divoký západ. A ty nejlepší hity právě teď.
16: Alan Walker, Fade, užívejte odpoledne.

0: Linkin Park, ladíte divoký západ, Hitradio FM Plus a tady se vrací náš oblíbený školní kvíz. Navzdory tomu, že jsem včera propadl, jsem se stejně dostal do druhé třídy.
1: Ano, je tady nová soutěž. Chcete být školákem? S Hitradiem FM Plus.
0: Nechci.
1: Jdeme představit našeho tradičního soutěžícího. Je to Jakub Rada, pochází z Kotovic. Je u nás už podruhé. Jakube, jak se těšíš na test znalostí z druhé třídy?
0: Strašně moc a všechno vím.
1: Jaké jsi měl známky v druhé třídě?
0: Podle mě jsem propad.
1: To bys, jak podle mě jsem propad?
2: Do té první a tam mu nešla.
1: Mimochodem od letošního roku nemůžou prvňáčci propadnout.
0: No.
1: To je prý nějaká nová regula.
0: No proto jsem ve druhé třídě dneska, ne?
1: Máme pro tebe sérii otázek z druhé třídy, konkrétně 5, a na báře je, aby spočítala, kolik jich dá Jakub správně. Jsi připraven?
0: Do tolika neumí. Jdeme na to.
1: Jakube, kolik je tvrdých souhlásek?
0: H-h-k-r-d-t-n. H-h-k-r-d-t-n. 7.
1: A to je správná odpověď. Řekni nám nyní, jaké slovo je nadřazené kladivu, kleštím a pilníku.
0: Nářadí.
1: Správně. Které je nejvyšší dvojciferné číslo?
0: 99.
1: Ano, je houba rostlina?
0: Ne.
1: Co to je?
0: Houba.
1: Správně, houba opravdu není ani rostlina, ani živočich, je to něco mezi tím.
0: Já bych řekl teda mycí pomůcka, ale...
2: No.
1: I to by byla správná odpověď dneska. Dneska jsi nejenom inteligentní, ale i velmi kreativní. Škoda, že nehrajeme o nějaký peníze. No nic, poslední otázka před náma, soustřed se. Jaké písmeno, velké či malé, napíšeš ve slově plzeňské pivo?
0: A kde?
1: To je na tobě.
0: Jako na začátku?
1: Mhm.
0: Plzeňské?
1: Ano.
0: Já bych dal malý.
1: Ano. A
0: protože to není oficiální název.
1: Dobře, a to druhé P?
0: Jako pivo?
1: Hm?
0: No taky malý.
1: I když si dáváš velký.
0: Písmeno. Až si objednáš hospodě velký písmeno, tak mi přijď říct.
1: 5 otázek a podle mě...
2: Všech 5 správně.
1: Neuvěřitelný.
0: Já jsem jako... celou noc plně studoval.
1: Hele, první třídu si sice nezvládl, ale z druhé postupuješ rovnou do třetí.
0: Yes!
1: Jak ti to půjde ve třetím ročníku, zjistíme opět zítra.

0: Alexandra Sten, krásný odpoledne, silnice, semafory a samozřejmě taky dopravu, to všechno sleduje Bára. Jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení čeká v Plzni na Rokycanské. Probíhá tam výstavba nové lávky a je tam proto zúžená vozovka. Pracuje se taky v Klatovech, kde čeká omezení v Domažlické ulici. No a dopravní omezení je taky v Karlových Varech, kde pokračují opravy v Buchenwaldské. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Rockstar Festival je zpět a s ním už sedmý ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, Xcover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je s váma divoký západ, Timberland a One Republic a teď nová věc v našem éteru. Kdo pak to
1: zvoní?
2: Kdo pak to zvoní z Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Já mám trošičku pocit, že dneska nám tak jako zvoní v hlavě, že tam máme tu opičku, která dělá přesně jako těma činelama. Cink! Cink!
0: Ale to je úplně jedno, protože před náma je výherní týden od příštího týdne, od příštího pondělka. S náma můžete hrát novou hru v českém éteru, která se jmenuje Kdo pak to zvonění. A v této hře dohromady rozdáváme 100 000 korun.
1: My nevyhráváme. Ale v pořádku, dávalo to celkem smysl.
0: Já se přihlásit, ale přece můžu.
1: Jako přihlaš www.hitradio.fm+.cz, tam je zásadní se zaregistrovat v pondělí v 7:10. Zazní zvonek v našem éteru a jakmile ho z rádia uslyšíte, běžte otevřít dveře, protože se může stát, že za těma vašima budeme stát a v ruce budeme držet peníze, který vám dáme.
0: Jakube, řekl to přesně. Poslouchejte to rádio a v 7:10 si to, nebo aspoň kolem tohohle času, dejte fakt nahlas, protože ten zvonek bude jenom v tom našem éteru.
1: A teď si představ, že třeba někdo jako bude v tu dobu na toaletě. Bude tam vysedávat s telefonem v ruce na místo rádia. A nestihne to. Nemyslím na ten záchod, k těm dveřím.
0: To utneš rychle, ne? A běžíš přece prostě.
1: No, jako když jde o prachy. www.hitradio.fm+.cz, držíme palce, v pondělí začínáme.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Anabolej a Bligilej. Tady je divoký západ Hitrády FM+. Už jsme tady mluvili o tom, že ve Varech mají nový učební obor, a to skláře. Mm-hmm. Přidáme k tomu další jako informaci, protože v Karlovarském kraji přibyla další možnost studia.
1: Ano, je to konkrétně v Chebu a právě tam, tak tam studujou budoucí hasiči.
0: Takže požární ochranu.
1: Je to úplně nový obor, který se otevřel v letošním roce. Teďka 1. září tam nastoupilo prvních pár studentů, asi nějakých 26 nebo tak nějak, který chtějí být v budoucnu hasiči.
0: To je hezký. Mně se to líbí, že ta možnost tady je, protože co já vím, tak tyhle ty obory se studovaly jako hlavně na Moravě, že to bylo přece jenom docela daleko.
1: No, ale ty jako přece jako hasič, ty nepotřebuješ mít nějakou speciální hasičskou školu, ne?
0: Tak je to výhoda.
1: Jo.
0: Máš pak jako znalosti, můžeš kariérně nějakým způsobem jako stoupat dál.
1: Ale třeba u policajtů, když to vemu, tak tam je to povinný. Ty, když jsi státním policistou, tak ty musíš do Vyškova asi na nějaký roční kurz nebo na roční školu a tak, ale hasiči nic takového vlastně nemají, ne?
0: No, musí projít taky tím základním výcvikem, jako to je asi stejně daný. Mě to vlastně hrozně moc těší, jo, protože když se podíváš na ty dnešní děti, tak když se řekne slovo ochrana, to je vlastně vůbec netankuje.
1: No. Nás taky ne, ale když jsme byli v jejich věku.
0: Naopak, já jsem jí měl stále u sebe. A tak jsem hrozně rád, že aspoň ta požární je zajímá.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet!
7: Klikni dva.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, a celkem divoký je to v Plzni na Doubravce.
1: Ano, aktuálně tam zasahuje zásahová jednotka, evakuují dokonce i jednu z ulic. Aktuální informace, tak ty má Bára Burkartová, co se tam děje, tak to nám poví ve zprávách přesně v 17 hodin, tak pokud jste někde poblíž, počkejte si na to, ať jste informovaný. Do té doby Cyril, taky Shakira, Waka Waka, to posíláme právě teď, díky, že jste s náma.

0: bursting at the sea. Owl City a Fireflies, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+. Před náma jsou zprávy, ale nejsou to jenom zprávy. Je to i doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: On air.
4: Online.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Bylo 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Scéna doslova jako z akčního filmu právě teď probíhá v Plzni. Policie evakuovala celou ulici v Zápolí, kde aktuálně zasahuje i zásahovka. Původně tam hlídka vyjížděla k obyčejné hádce mezi manželi. Později se ale ukázalo, že muž vlastní i několik zbraní. Píše o tom Krimi Plzeň. Park miniatur Bohemianum v Mariánských Lázních se minimálně dalších 30 let stěhovat nebude. S městem má totiž novou dohodu. Tady je starosta Martin Hurajčík.
6: Jsme podepsali dodatek se společností Bohemianum do konce roku 2056 s opcí na 10 let. Vždy má společnost Bohemianum 12 měsíců před vypršením nájemního vztahu, ať už prodlouženého, anebo základního, na odstoupení od smlouvy, takže je to jednostranná opce z jejich strany.
5: Park miniatur je mezi lidmi velmi oblíbený. Loni si ho prohlédlo přes 120 tisíc návštěvníků. Armáda začala zkoušet nový maskovací vzor, který má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ale ještě s dosavadním potiskem. Zítra u nás bude zpočátku polojasno, během odpoledne pak spíš oblačno nebo zataženo. Teploty dál zůstanou letní, zítra vystoupají až na 26 stupňů Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Davidem a Kubou.
3: Hit Radio FM Plus.
7: A my přísaháme, že technické potíže a následující výplatky se už nebudou opakovat.
8: Výplatky?
9: Nedostaneš.

0: skvělý hity a dobrá nálada, to jsme my, Divoký západ, Hit Radio FM+, tohle to byla Dua Lipa.
1: My se teď podíváme na včerejší den, protože pro spoustu západočichů to bylo náročné. Děti šly poprvé po prázdninách do školy. Nebylo to úplně snadný, ale i ty, co už mají děti velký, to neprožívali úplně v pohodě. Hele, včera paní po ránu jela v Kazmějově do pekařství, že si koupí jako snídaní, že jo, když máš hlad, nejsi to ty. A zaparkovala rovnou ve výloze. Prostě projela skleněnou výlohou té pekárny.
0: Aha.
1: A bylo vymalováno.
0: Nestalo se nikomu nic?
1: Nestalo se nikomu nic, krom té výlohy.
0: Jo, tak.
1: Naštěstí.
0: To je na kousky.
1: Během této dopravní nehody nebyla žádná rakvička ani věneček zraněn.
0: Jo. Toho rána byly rohlíčky obzvláště křupavé.
1: Vypečené, vypečené. A cesta do pekárny.
0: Tak... Počkej, ale jak se ti tohleto povede, že prostě vysklíč takhle výlohu?
1: Já nevím, tak jestli paní třeba chtěla dát zpátečku, dala místo toho jedničku, prostě projela tou výlohou, těžko říct. Nicméně, myslím si, že je na čase právě jako tyhle ty pekárny taky modernizovat a jít trošičku s dobou, protože kdyby tam třeba měli drive, kterým by paní projela.
0: To je blbě, to se taky může stát. Rozvoz pekárny. Drive nemůžeme riskovat, hele.

0: Sheeran a Safir. Za chviličku si dáme taky Milese Smitha. No a dneska jsme společně odhalili další fotopoint Hitrádia FM Plus a Plzeňského kraje. A to za účasti hejtmana Plzeňského kraje, pana Kamala Farhana.
1: Je to Srdce v lázních, kam přichází pacienti s onemocněním srdce. Já si myslím, že tím získává dvojí symboliku.
0: Možná už jste poznali, že tohleto pátý srdce v řadě najdete v Konstantinových lázních, a to u Prusíkova pavilonu.
2: Kdybyste chtěli vědět, kde jsou ostatní fotopointy Srdce Plzeňského kraje, tak to máme krásně shrnutý, stačí mrknout na www.hitradiofmplus.cz.
0: Určitě si tam udělejte nějakou pěknou fotku. Za chviličku taky Majo Smith, to už jsem teda jako sliboval, ale k tomu navíc ještě Alex Hepburn.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: právě tam proti sobě nastoupí hokejové legendy, například člověk, kterýho my ze západu Čech známe velmi dobře, zakladatel Jágr týmu Marián Jelínek.
1: No a ještě někdo další?
0: Třeba Josef Řezníček.
1: A vstupenky ty seženeme kde?
0: Samozřejmě www.happycup.cz.
1: Tak vyražte podpořit dobrou věc. Tady je Cher, krásné odpoledne.

0: FM Plus je s váma a krásné odpoledne, co chystáme. Jednak další hity Meduza a James Carter, ale taky pro vás máme tipy na tenhle víkend. Kam
1: vyrazit? Léto ještě neskončilo a promítá se dál. Já vás vezmu do letního kina, konkrétně na plzeňské filmové večery. Dneska můžete zajít do kafe Smetanka, kde se bude promítat italské drama jménem Milost. Promítání začíná už ve 20.00 a veškeré podrobnosti najdete na www.festivalfinale.cz.
0: Já vás pozvu do Nebanic, což je na Chebsku de facto. Tuhle sobotu tam totiž na místním hřišti proběhne souboj kotlíkových gulášů a to já mám hrozně rád tyhle ty akce. Začátek v 10, konec až v 9 večer, možná i díl, protože bude hrát i kapela Hela, třeba Revival Banda, Třísestrovský Revival a spousta dalších, takže o zábavu bude to pro postaráno.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Milí Klatováci, máme pro vás první 3 důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogé je Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
6: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Když život prudce zastaví...
15: Zase jsem ji našel v tramvaji.
16: A vy jste všichni rodina?
15: To nejsme.
14: Vždy je dobré mít se koho chytit.
15: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
14: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
17: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 000, plat až 50 000 a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
18: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Adela Skyfall. Krásné odpoledne. Divoký západ je s váma, my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme oslavili 100 let existence plzeňské zoologické zahrady. Je to druhá nejstarší zoo v Čechách. Chová nejvíce druhů zvířat u nás. A bacha, v pavilonu jedů najdete jednu absolutní raritu. Je tam had, který loví tak, že si na vlastním ocase pěstuje falešného pavouka a mává s ním na ostatní ptáky. Tohle musíte vědět, otevřeno mají každý den.
0: No a taky jsme slavnostně zahájili výuku nového oboru, a to v Chebu. Je to požární ochrana. Já jako dobrovolný hasič to pochopitelně kvituju, navíc tyhle ty věci doteď byly jenom na Moravě celkem daleko a i my tady na západě Čech bojujeme se suchem a lesními požáry a dalšími problémy. Navíc je velice sympatické, že když už dnešní mládež nezajímá ochrana jako taková, protože ji nepoužívají, tak studují aspoň tu požární.
1: Takový to bylo dneska.
0: Žhavý.
1: Na divokém západě. Zítra si nás taky nalaďte a uslyšíte, jak se Jakubovi povede zvládnout test znalostí ze třetí třídy.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení provozu čeká na Karlovarsku. Dávejte si tam pozor na cestě od Březové směrem na Karlovy Vary. Uzavírka je přímo před přehradou Březová, kde se jezdí objížďkou. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
5: Další, prosím.
4: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
10: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístroj vybavení.
9: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přehánka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno oblačno a na severu místy přehánky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Hold Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 tisíc korun. Což je dost, samozřejmě, jo. Co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujem s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by se stoupli k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hitrádia, to je skvělý, čo? Jo, to je Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farhan.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
15: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
16: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
17: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Radio. Já mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím váš personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Hele, za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to, no tak, tak dojez aspoň to maso. No, vždyť je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo, no, jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: cover. Never let her slip away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti museli dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch dvou měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem. Na Hit Rádiu FM Plus. Hit Rádio.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Krásný večer, chviličku po 7. hodině, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na start další hodiny jsou tady Cranberries a jejich Dreams. Tak se nebojte, trochu zasnít.

Paul McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, geniální. Nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No, naleďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď Král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Tak jdem na to.

0: Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste z Hit Rádia. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo? Neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.

Tak čo, podařilo se vám malilinka to zpomalit. Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, to je klasika. Takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky postupně, kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť. Trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity. Tohle je Gabrielle.

0: Filip Oaky a Giorgio Moroder. Posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45, přeju vám všem krásnou středu, doufám, že se máte hezky, že vás nic extrémně netrápí, tak je to pro začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh, no tak to je perfektní, že jo, nebudem muset odhrabávat, nebudem třeba klouzat na ledu, jo, uvidíme, pojďme nepředbíhat, teď se budem užívat pomalu, ale jistě, babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
5: Hit Radio.

0: pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
2: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Offspring.

Pepsi a Shirley Heartache v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal prosím vás pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, že jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na svou ostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu, medvědy nikdy nebudíme. Ready Kirken do uší právě teď. Zítra mám.

Jste posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Roxette, It Must Have Been Love, už za chvilku do uší.

Slíbení Rock Set v éteru Hitrádia, přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo. Je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště. Jo. Takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně a zavírejte okna. Jo, dobře, domluveno. Kate Ryan právě teď. Ne?

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hitrádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, a nebo...
1: Don't worry. Be happy.
0: Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.
2: Milí Klatováci, máme pro vás první 3 důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
3: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.

Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Let's get it started in here.

0: ratata, tarararata, trička, ratata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Pozor, mimochádná správa. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Korp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.